dřív než padne sníh. Chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co tráví.

Věřím, že pokud jsou dva, tak jsou si rovni. A věřím, že pokud mám sát, nestačí slovník. Občas jdu životem tam, kde nemám chodník, ale pořád kráčím dál i přes můj prošlapaný botník. Někdy chci být jenom sám a někdy se všemi. Někdy mám chuť jenom spát, jindy spát nejde mi. Možná bych měl všechno brát, že se moc nezmění, ať udělám.

Věřím, že pokud je Bůh, tak na mě hledí. Možná ta cesta je cíl. A věřím, že co se má stát, to se nezmění. Možná ta cesta je cíl. Někdy má ten život spát a někdy stojí. Možná ta cesta je cíl. Někdy

osobně. Po vlaku vždy pustím dáme město pri okně. Triedím odpad, chodím volit.